kasa kyerɛ Israelfo no sɛ sɛnea maka bɔne agu masom no bɔne no a na ɛbɛba mo so o na deɛ maka no a na mɛyɛ wote woakasa papa kyerɛ awurade na nneɛma papa nyinaa yɛ awurade deɛ na neɛ ɔbɛka kyerɛ awurade no nso ɛno a na ɔbɛyɛ ɛfiri sɛ awurade na ɛbɛ ɔtomfoɔ ɛna ɔde ne si ahemfo akonnwa so